borom te ko ci aduna morom toño borom toño morom hinu ñu toñ xarnu bi bur yalla jox na lay medaay.